Optimistické svoje, do dženznějšího štvortka se dom po napu šestřiche. Vítejte k nám, ale jeli zo zčežno popuču na nuach, potom vy zo přijeme zo. Tam dere si dojedžeče, džiš, dobiče, abo chceče.

0: Šeštočin, dva na čeje. Hej, to sme akle minenú nedželu v našim sčelaku MDR za sora svišali durinskim miestče štat Ilm je 48 letná žona bez mała 200 000 euro zubiva. Neznate je jej při telefóne napojedal, zo má džoka češký rak a zo môže ju jenošišče vulka operácia vumožič. Tu iš treba ja netko spiešne 200 000 euro. Staruška, džiši runus mu na banku, so bysi tute 200 000 euro vodzbenova, nazbožo pak tam situáciu spoznachu a 48-letnej žonje voči votyrichu. Tajka podobne pospite abo vopravdžite vopšudnistva, pojda nam netko Beno Bilk, pak so nimale šedne tež pala nas stavaja.
1: Trude so starošče celé štino započnu. Tola ledma so se vodzbenu, so dosmerče vustrožiš. A hižo tež nicht un žalosti, mama, papa, hilfe, abo tak nešto. Požišo potom slyšime v rozosu, kajš džiatnato Julia, ve kamencu je neznate rentnerjam z žiliu, so ma jeju syn nezbožo. A so treba vo netko spiešne 25-40 euro kaucie. Hevak drbi dojastva. A kvilku požišo, staj rentneri v opođe, celé zuzimu v šidorjach 25-40 do ruky stvočivoj. Podobne telefonát je před časom tež Leo Hennig z Haja pola Kamenie dostal. Sen Matias so dobomniš, to je jeho miestem nebo na antede povedal.
2: So, moja džoka Cornelia je nezbožo miva vo nič nešto, ale ha, kvíli ja sa danes na nakpaskal, ha, pan pa hore povedal.
1: Nanšak by je ižo vokovo 90, a tu iš by potom tole na haj nemierne. Jenšak žene nevie. Džiše tu iš přes dvok svojmu nučke, tvoja sotra je znezboživa, zazvoň ju raz.
2: A tu jen spýtal, pan, ona pa nejo trončva. Ha, pan Emma Moholz započal te dvilovač, ale na konci se pan dokopoval, zato prijednoč bol taký šok anrufov, da je nešto.
1: Ale tajke a podobne vici má budyska policajska direkcia šedne nabliže. A Nemska má veľa policajských direkciov. A tež v Pravočicach je raz večer pože telefon klinkal. Bernhard Wauder by hižo duce dovoža.
3: Ha, obokomisar Demeno, teraz neviem, hač ja znajú jenu Andreju, ha ja som raj, to je naša džoka, haj, za pa mňa Češke nezbožo, ha neke doby so juristice nič nešto, že do poriadka chy nešť.
1: A Wauder by je fix a hotové, to je obokomisar, pak je pred zbole tvočiu.
3: Ja, keď som pon votučil, keď som započal, až mám mu tie bábenice, alebo rovačinky, tak je nešto doma. A tam som ja votučil musel. Jo, to nemôže nešto trichiť. Pretože ja hovorím resnú a byl to hodinu pojíšiel, keď sa nesť mu husn, som ja pon tlána policiu hovorať rozkvat, kaj bežo.
1: V takých pokomikách si ja trude praju, je dere zo sapsce rečime. Hakle sajš v týdžen zaso, dostat tež ja SMS-ku. Halo, papa, ich hab ne neue Rufnummer, ruf mich zum Test mal an. Ja budu sa vám voladač. Moje džolce nebešte mi žene Niemce písavoj. Ale poporom sú také SMS-e, abo prede rune vopísané nučkové triky, že kusk, no haj, zástorské. V internete, že pšinžeš veľa skokšo k veľkému bohatstvu, tež slúbia či napríklad 15-20% danie. A potom? Spočatk Julia pola Radeberga. Rentner je 135 000 zubiu, dokež sú jemu super kondície v oči slepili. Spektakulárna vec tež blízko Biskupic, ako je 42-letná cudzem v internete 85-40 prepokazava. Abo, što slyšachme nedávno v rozhlasu?

0: Filomelos. Dirtam dejstva mamije drozne.
1: Při šulskim hače je houk a touk, a to byrnje, že je přestavka nimo. Dječi steja kole, sređa mode bačon. Naš Filomelos je vizo čipne a si tam doleči.
2: Nahoj, mode bačon, celi sam, bez maček i ananka. O, tu nie zavieš, če skomdiu do juha votličeč. O, nitko je zabačený ižo pozdže. No už, už, do Afriky s tobou.
1: Ale von steji jenaž pak na jedne, pak na druhé noze. Mode mu bačony so dre votličeč necha.
2: Abo nevíš ty, kde Afrika je?
1: Tutu ideju su dre dječi tež ižo mieli. Jedne pokazuje na smier ju. Tam ne je samo vulku kartu přinieslo a ju pred bačonom rozpřestrie a pokazuje na Afriku.
2: Na, toto ničo nebude. Pujkle potako, poliči môj. Pokazam ti smier. Kšidva rozno a namiestná. Hotovy? Start, leč za mnú.
1: A opravdže, mody bačon so pozbienie a votliči.
2: Aj, aj, všetko rýne kšidle chce hýbač. Tak hore, a dele, a hore, a dele, a hore. Na huj, teda třeba ničo nečiniš.
1: Bačon drží svoje kšidle celé s mírom rozpřestrety, ale so přivším přeco vyše zběha. Stajně vyše a vyše vun stupa a so znošuje. Zaujistče vůžije vun čopve vůzběhovace poeto.
2: Aha. Čopve vúzbiehovace poveto. A to je kaž fejn vodspode, abo lift s vícikom kýšče vúzbienie.
1: Haj, celé pravé. Veľa tačko jún vúžije. Milane napríklad môža so hodžine dôho na čopvem povece znošovač. Vastojčky vúžia jún, so bychu

0: Polícia z G.
1: Hač totál neznačí, pokratnych o noci na vútoru Audie a 6 v Hofheimie při Taunusu v Hessenskej. Drieždo nach policistam tuti auče napadnechu a za nima jedžechu. Jedna auto môža chúpala zaujímanač preview s pomocou stop-sticka zadžažeč. Cíce čiletného polského šoféra na kvíne zajachu. Druhý Audi cichu toho runia tam dostač. Šofér pak jedže přes značky a zadžurky na androze, kotož dobiachu jeho zadžažeč. Přitým jedže tiež to smiera zástojníka zjaskovie policie, na čož tun celi. Zranil sa nichtu nie. V Steinicht-Wolmsdorfje jedeše potom tiež tutun Audi A6 přes stopstick 19-letne do Runia, polský šofér, spýta ište pieši čeknúť, štož sa neradži. Drogové test reagovaše na jacere substance, mode muž nima jestnú dovolnosť a tiež značky na Audi bychú sfalšované. Paduchaj drobieštaj na budecký revier a buštaj zajataj. Tiež tla celenia sa odpovedne kolega policie přepytuje.

0: Wun, bě, wuznamne Komponist, hutschpne Redaktor, wie Delnjoserbskim Rozwosu, abě wärzat, stürzzilet, skutkowau za Delnjo a Hornjoserbsku hutschpu, wäuschich Genrach. Kaj Kuloska Wosada Wose, wie je Ulrich Pogoda, Bundelus, darobit wajas, sudom, jessat, schlet, zemrio. Suman Heduschka, nanjeho spomina.
1: Crescendo. Hutschwa, krotko a svotko.
2: Ulrich Bogoda by serbský hučný šúdže byl. Jako hučný redaktor vedelňo serbským rozvozu RBB je von od leta 1985 kontakty do celé hučné branže ve Vúžice dodržoval a komponistov, producentov a interpretov za to serbské zdobil. Dále pracovaše so vo serbskorečné koncerty, vo sebie v Kočebusu a v okolinie, spichovaše tak hučbný dorost a pytaše stajne za novými modými talentami. Stajne dživaše romadže s hučbnej redakciu Hornjoserbského zčelaka a pravidlne za ňu nové spievy komponovaše. K jeho zaostajenstvu líča klasické tvorby, korová hučba, popové spievy a jevišťové tvorby, kajž musical Feca, kýž je prinja serbská kulturná brigáda 1998 za rozhoz natočila.

0: kajštež hučbnu dramu Kodžič po rukomaj, vo martrariu Alojsu Andrickim. Ulrich Bogoda narodži so 1954 do serbskeje svojby ve Kulovje. Katolska tradícia formuáše jeho džičatstvo kajštež jeho hučbne tvorenie. Jeho džet bieše ľudové herc a přes jeho vuja, Bena Niekelu, sam hučbný redaktor, zezná záhe vážne v osobe tedyšeho serbského hučného živenia. Přiušim by jeho hučná kariéra neušedná. Po športovém studiu a studiu inženiarstva přivobročí so hakle pozdže celé svoje hučbie. By spieva, pedagóga absolvovaše studi na konzervatóriu ve Kočebusu a ve Weimare. Sledovachu mezinárodné stipendie, kompozitoriske myta, nadavky za vulke orkestry a tak rozčeše jeho připoznače jako komponist, tež zvonka v Užice. Posledné leta jeho živenia vojovaše pogoda z Češkej korosču. Přiušim je jeho komponovanie dále zabiralo, hač do konca.
1: Starobe 27 let je Punđelu Zemriu, serbsk komponist a nedeši hučbný redaktor Delnoserbského rozvosa Ulrich Pogoda. Saman Hedoška je na njeho na živenie a skutkovanie spominao a netko než zaklinči dalša jeho kompozícia s textom Wernera Meškanka.

Ježo nekotre dne je liška popuču a potem zo bichu hižo čera vyroženče, tam dženca znua, budu rabče si potekim svoje šmuratko, jeli zo mače nekajke prašenja, dojnšče si tam na areál starije svečkarnje, tam mediovi fachovci steja od hranja dževečich. Hačta na poštorjoch. Debata vo veľku dženca v Kočinje bude a to v osnače hodinách krabatovým lokom sveče na tute zaredovanie přeprosi CDU. Modostniki sú šulu, pak rúne hakle, pak hižo před nešto časom zakončili a pýtaja hišče vôku vanské miestno, dženca môžeče so vo svobodných miestnách tudešich předovzaču informovač na Vukovanskej burze, Bohanskim centrumie, Budeskej agentúre za dživo, a to od přípodňa jenny do popodňa cioch. Júce piatk chceža si kultúrnice a druze zastupere institúciu mesobu svoje názornenia vúmenič od popodňa dvimaj kultúrnej fabrice v Ojerecach a tam bunže od to serbske. Na areálu Vukovo-Horčanského športnišča vodme so od piatka za so jechanský a skakanský turnír. Budú to sakské mištostvo mnohostronským jechaniu U21. Peča vodeče ciacic dras, koniace športové tuarstvo pri kluštorskej vode, tuto vúbidžovanie organizuje a převedže se svobšerným programom. A sobotu Vusová MDVR televízia zase vúľadko a to od přípodňu 12. A sobotu převedú potom vojerovské kultúrne fabrice znova festival za srbskú subkultúru a kultúru subsorb od rania do podňa 16.

0: Kotko, da sed mich je, dobranje. V minenih dnjah je so veliko špekulovalo, netko je jasne, biskop Drežansko-Mišnjanskega biskupstva Heinrich Timmer-Evers je včera dočasne leto do svojih 570 narodnim, potekim leto do docpeča biskupske starobne ranice odstupil katka.
1: A s tem je vukodo nemska dieceza tupila nas, znedže 124 tisac katolikami votnetka vakantna. S tem započina so tak menovana sedesvakanca, štož voznamenja po svojnem zmysle so je biskupski stol nevobsadžene. Ale kak netko dale? Vednistvo biskupstva te pšenže netko na dachanski kapitel svätého Petra Drežanach. To je skupina z viacač 10 ľudí, miestrujem staj tam tiež šrajbičanský farar Štěpán Delan a budyský dachanský farar Vitoš Čapančvonej. Tuta skupina doby netko byl 8 dňů diecezánskeho administrátora vuzvolič. Tutun dostanie vele pravu a vinovatosť čo biskupa, nesme pak žan rozsude tvorič, kotrež bychu biskupstvo zásadne zmenili. Runočasne započína so pytanie za kmanem kandidátom za následníctvo biskupa, to môže hač to jednoho leta nekak trač. Dachanský kapitel je tým zvisku tiež, že vúradžoval, do kak daleko môže so pšitým tiež synodálny púč sa zapšiečom výrivých vopkeč búač. Za biskupstvo Drežďané Mišno pfači tak menovaný Bádisky konkordát. V Rumie vobladaja si tuž zapodate poručenia dotalného biskupa, kajž tiež namete Dachanského kapitla. A zvisku s tutými namietami kapitla sú vúradžovania tiež s lajskými zastuperemi předvidžené. Pohodnočio tutich listčinu zestaja sa potom ve Vatikáne ci namiety a stutich to by znamenča jeden z Drežďansko-Mišnjanskeho biskupstva tiež byč. Stutich cioch potom vuzvoli Dachanský kapitel v tajných vulbách nového Drežďansko-Mišnjanskeho biskupa, kotrož potom tiež bamž do zastajnstva púva. Pomene náročná procedúra potekým.

26-letné Oskar Sims z polského města Nowe dupale na serbském rozhlasu jednače po sedmeche. Hajče jeni, skončne vodochnu, či tamni, za to vodce stonaja, haj po liečnej přestavce, skončne zaso zabulom honi. Haj, kunc tydenja vúraje so ve prinej zviazkoj líze muži druhý rajne džen a pola žonu sú ve najvyššej koparskej líze nemskej samojžo rajne džen dále. Čo dla vám tole pojedam? No, snano vúľadače na rach burzy tež na te serbske mezvočo. Nic rajarja abo rajarku, ale súdnicu je to Lea Krečmarec z Vulkovekoa. 24-letná výzda hižo ve druhý žonskej líze kopence a je tak pocuje nemske popuču. Začerovším sú nemsce kolegyne a kolegojo MDR Sakske modu Serboku iš raz predstajli. Vodkaz na nemskorečnú rozpravu namakače v našej app MDR Serbia abo na našej strone v internete.

0: Hajtos Makle, zajtro nedelo v našim sčelaku MDR zaso svišeli v Durinski misče štat Ilmje. Štyria 80-letna žona bezmava 2000 euro zubiva. Neznate je jej při telefoni napojedal, zoma džoka češki rak, a zomože ju jenoš išče vulka operacija v umožič, tojš treba ja netko spešne 2000 euro. Staruška džeše, runu smu na banku, so bi se tute peneze v odzbeneva, nas božo pak tam situaciju spoznahu, a 84-letni žonje v oči v otirichu. Dajke pospite, abo vopravdžite v obšudnistva, o dajkih pojeda nam netko Benno Bilk.
1: Trude sa starošče cilje štino započnu. Tola ledma zo se v odzbenu, so do smerče vustrušiš. A hižo tež nicht und žalost, či mama, papa, hilfe, aber taky nešta. Požišo potom slyšime v rozosu, kajš džiatnato Julia, ve kamencu je neznate rentner jam z žiliu, so ma jeju syn nezbožo. A so treba vo netko spiešne 25-40 euro kaucije. Hevak drbi dojastva. A kvíku požišo, staj rentneri v opohodže, celé cúzimu pšidorjach 25-40 do ruky stvočivoj. Podobne telefonat je před časom tež Leo Hennigs z Haja pola Kamieneje dostal. Sen Matias so dobomni, što je jeho miestem nebo na antede povedal.
2: So, moja džoka Cornelia, jedne nezbožo miła, wo nidi nešto, ale ha, kvíli ja sa danes na nakpaskal, ha, pan pa hore povedžil.
1: Nanšak bi je hižo vokovo 9-10, a tu iš bi potom tole na haj nemjone. Jenšak žene nevie. Džiše tu iš přes dvôk svojmu nučke, tvoja sotra je z nezboživa, zazvojň ju raz.
2: A tu jen spýtal, pan, wana pa nejo trončva. Ha, pana Emma Moholz započal ty dvilovač, ale na konci se pan ukopoval, za to prijednož bol taký šok anrufo, vod aj nešto.
1: Ale tajke a podobne vici má budyska policajská direkcia šedne nabliže. A Nímska má veľa policajských direkciú. A tež v Pravočicach je raz večer pože telefon klinkal. Bernard Wauder by hižo duce dovoža.
3: Ha, obokomisár, de meno, teraz neviem. Hače znajú jenu Andreju, ha jasno aj hajt, on naša džoka, hajt, a pa mňa češke nezbožo, ha neke doby so juristice nič nešto, še do poriadka chy nešť.
1: A Wauder by je fix a hotové, tu en obokomisár, pak je pšet zbulje tvočiu.
3: Ja, ke sem pon, bo tu čiu, kde ešte on započal, hač ma mo te bompeneze, alebo rovačinke, tak nešto doma. A tam se ja vo tuče musa. Jun, to nemže nešto trichiť. Po sa hovorím resnú a byli koži nepojdešo, takže sa nes mô husnič, sem ja po en tlána policiu hovovať rozkvat, kaj bežo.
1: V takých pokomikách si ja trude praju, je derezo sapsce rečime. Hakle sajš v týdžen zaso, dostatejš ja SMS-ku. Halo, papa, ich hab ne neue Rufnummer, ruf mich zum Test mal an. Ja, budu sa vám voladač. Moje džolce nebešte mi žene Niemce pisavoj. Ale proporujem sú také SMS-e, abo prede rune vopisane nučkové triky, že kusk, no haj, zastorske. V internete, že pšinžeš veľa skokšo k veľkému bohatstvu, tež slúbia či napríklad 15% danie. A potom? Spočatk Julia pola Radeberga. Rentner je 135-30 zubiu, dokež sú jemu zúpo kondície v oči slepili. Spektakulárna vec tež blízko Biskupic, ako je 42-letná cúzem v internete 5-80-40 prepokazava. Abo, što svišame nedávno v rozvosu, bežitame nesú rentnari 210-40 ešte dosáhli. A šo je netko preč? Vieso, doby policia potom pomáč, ale kak ta? Fenky sú znamenša nima lepšie, co preč? A što dre policist potom při sebi myslí? Snano, zostej Vúpošť a náradnosť v obšudnike najlepša pomoc.
0: Benno Bilk, povedaš nám vo obšudnistvách tež v Horné Vúžice a nech nikto neprajzo nebyto snáno tež jeho raz potrichy čmovo. Tuž přednošuje policist Andrej Kobor přichodnú pundelu večer na pôsmich v Radvorským svodenku o tým, kak spytaja kriminelni při telefóne abo tež internetče v obšudžič. A především, kak môžeme so před nimi škytač.

0: Polícia z Žili.
1: Hač dotal neznači pokratnichu noce na Wutoru Audije a 6 v Hofheimje při Taunusu Hessenski. Drieždenach policistam auče napadnichu a zanima jedžichu. Jedna auto mužachu pola zaumja nad spreju s pomocu stop-sticka zadržeč, cice čilitnoho polského šoféra nakvilne zajachu. Drugi Audi sich do Runja tam dostać, šofér pak jedže přes značky a zadžuki nádroze, kotru štobjachu jeho zadžažeč. Přitom jedže tež do smíra zastojnika zjazkovie policie na čojštun celi, zranil se nichtu nie. V Štajnich Dvojmsdorf je potom jedže tež tun a šest přes stopstick. Dževat načelitne polski šofér spýta ište pěši čeknoč, što jež so neradži. Drogové test reagováše na viacere substance, mode muž nima jistnu dovolnost a tež značky na audio bychu falšované. Paduchaj drobještaj na budeský revír a buštaj zajataj. Tež dla cilenia so odpovědny kolega policie přepytuje. A policistča Kamenského revíra kontrolovachu vútoru večer vodžeria e-skutera. Spiešno test drogu pokaza na to, zo je do toho konop brau, tak vizoviac jične smer, tež s e-skuterom nic koruni bujemu krivoto zata.

0: kajštež hučbnú drámu Kodžič po rukomaj, vo martrariu Alojsu Andrickým. Ulrich Bogoda narodži so 1954 do serbskej svojby ve Kulovie. Katolská tradícia formuáše jeho džičatstvo kajštež jeho hučné tvorenie. Jeho džet bieše ľudové herc a přes jeho vuja, Bena Niekelu, sam hučný redaktor, zezná záhe vážne v osobe tedyšeho serbského hučného živenia. Přiúšim by jeho hučná kariéra neušedná. Po športovém studiu a studiu inženiarstva přivobročí so hakle pozdže celé svoje hučbie. By spieva, pedagóga, absolvovaše studi na konzervatóriu ve Kočebusu a ve Weimare. Sledovachu mezinárodné stipendie, kompozitoriske myta, nadavky za vulke orkestry a tak rozčeše jeho připoznače jako komponist, tež zvonka v Užice. Posledné leta jeho živenia vojovaše pogoda z Češkej korosču. Přiušim je jeho komponovanie dále zabiralo, ač do konca.
1: Starobe, 27 let, je Punžilo Zemriu serbský komponist a nedyši hučbný redaktor delnosrbského rozhlasa Ulrich Bogoda. Simon Heduška je na jeho živenie a na jeho skutkovanie spomínal a netko než zaklinči dalša kompozícia Bogody, svyšet sú mi s druhými Steffen Kostoš na dudach, Křesťan Münk na gitare a Rainer Christoph Dietrich na huslach.

Zapse mediui fachuce liške pozastanu dżensa rożeńcze na realu starej Svetkarnie, wot rania dżewecich potajkim za jednaczym mienczinu, to budże hać do popodnia na poszturioch wesela so na wasz wopyt a przez wasz zajm. Debata vo veľku je dženca kočine, tamnišim krabatovom lokom svetše kočine potekim večo 60 a na tute zaredovanie přeprosi CDU. Modosniki su šulu pak runiakle, pak hižo před nešto časom zakončili a pytaja hišče v okuvanskem miestno, dženca možeče sa vo svobodných tajkých informovač na Vukovanskej borze, Povanskim centrumie Budeskej agentúre za dživo. A to bude od připodňa jenny do popodňa cioch. Juce chce časi kulturnice a druze zastupere instituciu mesobu svoje názornenia vúmenič, to je što serbske nastupa, a to od popodňa dvemaj ve kulturnej fabrice v Vojerecach. Na arealu Vukovo-Horčanského športniša odmie so od jucišho piatka za so jichanský a skakanský turnír. Sakske mištorstva mnohostronským jichanju uje na 20 šito budu. Se spruvanjemi veldresúrie, skakanjom, přespolnym jichanjom a to stajne od rania 8 do naujčora a to potrichi sobotu a nedželu a nedželu je potom tež vúbidžovanie zapšahu a to ešto poskytko za džiči tež smer. A volátko sobotu připodňu 12 môžete doživiť ve MDR televízii a tým zvisku myslíte na kviz ešte hač do júcišeho připodňa 12 môžete sa online na tým vopčeliť.

0: Jo, a ako gronjone ta predna povest švet serskega ubjerka. Pla serskich žišonjo v okresu sprevja nisa deje žariš, pla personala a pla vicnych kostu. Vo cevoch žasoš procento co okres ho skrocoš južo v pšiducem leše. To pfaši za te žišoni, kotereš dostanjo te okresne spichovanje za pšidatne pobitovanja v serske rece. Vesem dalšnych dostanú te peniaze za to přes krajny spichovanský program, za nich to netrefí. Tu povesť, čo cora Anja Zenzitscina vod okresného zastojenstva dali dávala serskému úberku okresa z Previa Nisa. Nepevi, jo to akle plánovanie, votom bužo se dali ve odpovednych grémiach okresa obradovaš. Přicina jo, až okres muse žariš a zachopio se pla dobrovoľných nadavku, ku kotarem što spichovanie togo serskego v Žišonjach líce. Kak daližo a kak serske institúcie budú se k tomu pozicionirovaš, zgönjošo v našom serskem programie.
1: Vrieme mi šišti a výchor mi šumí v glovie. Przyjrzysz pak bliżej, woda się zlagnie.

0: ZD. Царский программ. Царский программ. Тема.
1: Snaž, z čoho toho cora južo u nás spýšali, pönedžele jo umrio serský komponist a negajšný muzikový redaktor Ulrich Pogoda. Vňa bol 72 let stare. Co my na njogo spomínaš a při tej gospie přiniasome hešte raz jogo portré, kotorež jo nastav k jogo 70. narodninám. Gregor Klim jo jen přigetoval.
2: Napnete obdica sledujú čojenjoju na budyšinskym javišču. Alojis Andrecký, modesiarský miašnik, leda sliedk na svojo živinia, nežli až ve koncentrácijskym ligvie umrio. To sú scény viasovosti, ale také momente čacha a zácviblovania.
3: V náme des deutschen olympischen geistes verbitte ich mir diese Späßen auf Kosten des Führers und Sudetendeutsche. Hat nicht verführt, sondern führt uns heim!
2: Po rukomaj chodzić, cygonit verbie. Pokazuje żywieni obieg katolickiego martraja Alojsa Andrieckiego. Komponist Ulrich Pogoda a spisowaszelka Jewa Maria Czornakec z tej żywawej wiecej ako 7 lat na koncepcie. Prapremiera ja była 2012. Czasu szlej pestrzej, kroni Ulrich Pogoda jo to, jego najwiecza twarba.
4: Kręj stupić i bez rodzin, a może...

Neperia młoda pogoda jednak šu drogu šiu. Ako upašové sportar, jo jesno úspeche zvýšil. Neopak mogol systém dopinga v DDR-skom času akceptirovaš. Tak jo sebe ubral pezdatne mienče brach. Ukobuanie ako inžinier. Ale teko o neo skeri klucne vodoval. Jadnočka konstanta je skrensne vestava muzika. Je jo se doponje ved leta živiš nas často, čia sedem žase přiobrošil. Jo studiroval populárne spívanie a klavier v Weimaru a pesčej na Chojšobuskem konzervatóriumie. Ako muzikár jo šakorakých kupkách rokovú scénu Vúžice obogašil. A nekotára mogu se snažiš ti na jogo rane produkcie za serský rozkvoz dopomniš, žož ben sam jo stojo před mikrofónom.

0: Ve vesem žasetih letach jo komponist a redaktor Benno Nikola pogodu přeznanio pla rozkvosa zachopiš. Južo ako gele jo pogoda doživio, kak mecnje jo jo go ujk Nikola za rozkvos palio.
1: Ulrich pogoda jo fakticky stupio do jogo choženja.
0: Tak jo se tekte dopomnio na ten sas komponist a přijašel Detlef Kobila.
1: To by šo jen vegin glucne případ. Hovace by wüsste Schachwurf so, als nicht so schuvio. Teuerwann Belgien konsequent ne Dalle wert, so schon Benno Nikola natvario.
0: Nikola ja sagwart serskego musikowego archiva pschirosko su uvio. Ulrich Pogoda ja jen utvario kbogatemu schredwoju za dolno sersko musiku ako žinca jo. Vec reži 80 let až do leta 2019, jo svoje funkcii ako muzikový redaktor serbsku pop muziku rozsúžiece dali uvijal, to gorný komponist a trojkoletný autor v serbskom programe Sebastian Elikoski-Winkler.
2: Jo, mega dobych ako partner, jo viele, viele dobrych umiocov. S krotkým bížime s takým impulze vlivy na šakých pelach. Vesobinski mienim až jo škeda, až nie je jogo rola ako popový rokový muzikár a komponist popových spivov tak veľkým prezentná. Mienim až jo napísal celý rýd nám dušu dobrých songov, veni súšajú k tým nejš lepším, ako u nás do celého v popovej muzice existirujú.
0: A to?
3: Po celý širokosti.
0: Werner Meschgang, jo leta dvojky, texta za muzikové produkcie z herskom rozkosu.
3: Stoj to rýdne až Uli Pogoda vet tych półtora godziny w tym czasie, albo w tej godzinie przy południu, jak się on zagronite, ten takie tu całą szerokość serskiej muzyki od ludowego śpiewania przez kialiże, przez pop muzyku, aż ku korowym tworbom, albo takie klasyckim, komornym, muzykalickim tworbom. Ten cały spektrum posłużył, tak aż ku, że to swoje namakają.
1: A co się wosemne, a tu wózwignusz jo, to až von strážu jo na ten viste artificiálne profil, ken šincam máme Bogu dať žiť hyši vosemne ve dojnosavském rozvozu musím kroniť.
2: Rovno tak je, ven se rozmiejo sobu ugetoval muzikové živienie ako muzikový redaktor serskej rozglasovej redakcie EBB, jo se zasažil napríklad za sobu na grašie koncertu a diali sebe uviedobniš, kak važno to jo, na ten part jo se ga viele dokumentirovalo.
0: Napríklad jo se pogoda voto staral až jo chašebuska muzikova nazema festival nadzasneje muziki v Užice teke kšute javišťo za nagravanie a koncerte serskeje muziki. Skromadne živo jo vižo Bernd Weinreich, negašný intendant, muzikoveje nazema ako obogašenie.
4: Ich denke noch mit ganz großer Ehrfurcht an die Aufführung seines Credo, dieses vokalsymphonischen Werkes für Orgel und Orchester. Ich denke an die vielen Quartett- und Trio-Kompositionen, die wir von ihm im Musikherbst aufgeführt haben. Und ich denke natürlich an die gute, zuverlässige, profunde und auch anregende Zusammenarbeit mit ihm als Komponisten und natürlich auch als Musikpublizisten. Publizisten.
0: Zosch mal Weinreich sa Ronotag waschne.
4: Sein Wirken für die sorbische Musik und sein intensives Bemühen, auch mit Komponisten zusammenzuarbeiten, die also nicht sorbischer Herkunft sind, sozusagen auch aus einer anderen Musiktradition.

0: Ulrich Pogoda seži mjaze svijetoma ze svojimi naskonjenjami v rozkvosu a ako komponist. Sam viži sebe ako vedbocnik. Ešte raz Sebastian Elikowski-Winkler.
1: Myslím se, až každý mežu připiznaš, co je Ulrich Pogoda jako muzikár a jako komponist užíval, ven něho gacinu žeden regulárny studium a jo dobu sebe veto skoro šikné instrumenty a jo písal za ní muziku. A v tom láže také jako uznám, až jo obogašil sarsku muziku ve věle zažil také obširných tverbů, myslím se o například na jeho operu a na klavírny koncert. A to se vě dem také naspomníš, až jo to ven byl, kterýž jo mě jako autora přivabil do rozgosa. Kto by se to tenca smyslil, kak se to dali uvíja, mě jo prejedným muzikou uštěvání som drepšet 17 letami cenil.

Což tak cesto neslyšíš ve kompozíciách Ulricha Pogode, to jsou ludové zpívy. Ta muzika Pogode přeto od prvéšného přísluchania se tak ľažko jako serska snáž neidentifikuje. Přitom je to obsoletné přašanie Pogoda jo serb. Dvímže pogled pokazujú subtilné serske barvy a motivy v jeho tvorbách. Napríklad u na zachopienku jeho humoresky za klavír, violinu a cello.

0: RBB. Ваша музика в сербском програмне.
1: Jo, nintjo cas, a vašu nejlubšu muziku a jaden spiju, kenšio kradu oblubovane planašok při suchariu, to jo spiju ved smogor jejskego mlyna.
2: Jo, halo, dobrý den. Ja som tak nini nagloa, ja bydlím v Smogojovie a ja živam hu v rycnej šuli v Chožobusu a ja žicem za sebie a teke za te Smogojovske, ten Smogojovský mlyn. Co da, jo, ja lubujem mejo vjas a ten spiju teke a s tym ja dopominam se na mejo žišetstvo.
3: Ja som ze Smogova, a som dopravuje za srženie, a som 8 let šel při toch mlyna mimo. Jo, to je im stále na luk a to mi vyjím spedova.
4: Ja musím grunniť, ja som s mým bratšom spíval celé živinie, my sme byli také v Korie, náš nantike byl v Korie, už je píš za 6 let a slyším rád také te srdské spívy a ja by se žicel v rádiu až zásbednice serské zaspívali a to te smorgovské muske by ja slyšal ten spív v smorgovské mlyne.
1: Jo, za smogorjejske a šyknych přijašelu teje se, ak svýši ninto konc týženja svoj 605. jubilej, grajome ninto muskece kor ze smogorjova.

0: Jo, a ako gronjone ta predna povest čvrt serskega uberka. Pla serskih žišonjo v okresu sprevja nisa deje žariš, pla personala a pla vicnih kostu. Vocevih 60% co okres ho skrociš, južo v pšiducem leše. To pvaši za te žišoni, kotereš dostanjo te okresne spichovanje za pšidatne pobitovanja v serske rece. Vesem dalšnych dostanú te peniaze za to přes krajny spichovanský program, za nich to netrefí. Tu povesť, čo cora Anja Zenzitzcina vod okresného zastojenstva dali dávala serskému úberku okresa z Previa Nisa. Nepevi, jo to akle plánovanie, votom bužo se dali ve vodpovednych grémiach okresa obradovaš. Přicina jo, až okres muse žariš a zachopio se pla dobrovoľných nadavku, ku kotorem što spichovanie togo serskego v Žišoniach líce. Kak dalejo a kak serske institúcie budú se k tomu pozicionirovaš, zgönjošo v našom serskem programie.
1: Prieme mi šišti a vihor mi šumi v glovie. Przyjrzysz pak bliżej, weda se zlagnia.

Neperia moda pogoda inak šu drogu šiu, ako ukpašove sportar jo jesno uspeche svišiu. Neopak mogo system dopinga v DDR-skem casu akceptirovaš. Tak jo sebe ubrau pezdatne mienče brach, ukobuanie ako inženier. Ale teko o neo skeri glucne vodovau. Jadnočka konstanta je skrinsnje vestava muzika. Je jo se doponje ved leta živiš nas často, či je sedem žase přiobrošil. Jo studiroval populárne spívanie a klavier v Weimaru a pesčej na Hošebulském konzervatóriumie. Ako muzikár jo šakorakých kupkách rokovú scénu v Užice obogašil. A nekotare mogu se snašišti na jogo rane produkcie za serský rozkvos dopomniš, žož ven sam jo stojo před mikrofónom.

0: Ve 80. letach je komponist a redaktor Benno Nikola pogodu přeznanio pla rostvo sa zachopiš. Južo ako gele je pogoda doživio, kak mecnie je jeho ujk Nikola za rostvo spalio.
1: Ulrich pogoda je fakticky stupio do jeho choženia.
0: Tak je se tekte dopomnio na ten sas komponist a přijašel Detlef Kobila.
1: To by šo jen vegin glucne případ. Hovace by wisste Schach, was so, als nicht so schuvio. Teuer waren Belgien konsequent ne Dalle wert, so schon Benno Nikola natvario.
0: Nikola ja zakwad serskego musikowego archiva pschirosko su uvio. Ulrich Pogoda ja jen utvario kbogatemu schredwoju za dolnoserskom musiku ako žinca jo. Vec reži 80. let až do leta 2019. Jo svoje funkcii ako muzikový redaktor serbsku pop muziku rozsúžiece dali uvijal to gorný komponist a trojkoletný autor v serbskom programie Sebastian Elikoski-Winkler.
2: Jo mega dobych ako partner jo viele, viele dobrych umiocov. S krotkým bížime s takým impulze vlivy na šakých pelach. Vesobinski mienim až jo škeda, až nie je jego rola ako popový rokový muzikár a komponist popových spivov tak veľkým prezentná. Mienim až jo napísal celý rýd nám dušu dobrých songov, veni súšajú k tým nejšlepším, ako u nás do celého v popovej muzice existirujú.
0: A to?
3: Po celej širokosti.
0: Werner Meschgang, jo leta dvojky, texta za muzikové produkcie s herskym rozkosu.
3: Z tohto rýdne až Uli Pogoda vet tych półtora godziny w tym czasie, albo w tej godzinie przy południu, jak się on zagronite, ten takie tu całą szerokość serskiej muzyki od ludowego śpiewania przez kialiże, przez pop muzyku, aż ku korowym tworbom, albo takim klasyckim, komornym, muzykalickim tworbom. Ten cały spektrum posłużył, tak aż ku, że to swoje namakają.
1: A co się wosemne, a tu wózwignusz jo, to, až on strážujo na ten viste artificiálne profil, ken šincam máme Bogu daži hyši vosemne ve donosavském rozvozu musím koniš.
2: Rovno tak je, ven se rozmijo sobu ugetoval muzikové živjenje, ako muzikový redaktor serskej rozglasovej redakcie EBB, jo se zasažil napríklad za sobu na graše koncertu, a diari sebi uvedobniš, kak važno to jo, na ten part jo se ga viele dokumentirovalo.
0: Napríklad jo se pogoda voto staral, až jo Hršebuska muzikova nazima, festival nadsasneje muziki v Užice, teke kšute javišťo za nagravanje a koncerte serskeje muziki. Skromadne živo jo vižel Bernd Weinreich, nigašný intendant, muzikoveje nazima ako obogašenje.
4: Ich denke noch mit ganz großer Ehrfurcht an die Aufführung seines Credo, dieses vokalsymphonischen Werkes für Orgel und Orchester. Ich denke an die vielen Quartett- und Trio-Kompositionen, die wir von ihm im Musikherbst aufgeführt haben. Und ich denke natürlich an die gute, zuverlässige, profunde und auch anregende Zusammenarbeit mit ihm als Komponisten und natürlich auch als Musikpublizisten. Publizisten.
0: Zosch mal Weinreich sa Ronotag waschne.
4: Sein Wirken für die sorbische Musik und sein intensives Bemühen, auch mit Komponisten zusammenzuarbeiten, die also nicht sorbischer Herkunft sind, sozusagen auch aus einer anderen Musiktradition.

0: Ulrich Pogoda seži mjaze svijetoma ze svojimi naskonjenjami v rozkvosu a ako komponist. Sam viži sebe ako vedbocnik. Ešte raz Sebastian Elikowski-Winkler.
1: Myslím sa, až každú mešu přípeznáš, co je Ulrich Pogoda ako muzikár a ako komponist užíval, ven nejoga cíniu žeden regulárny studium, a jo dobu sebe veto skero šikné instrumenty a jo písal za ní muziku. A v tom láže také jako uznám, až jo obogašiu sarsku muziku ve viele zažil také obširných tverbu, myslím se o například na jeho operu a na klavírny koncert. A to se vedem také naspomniš, až jo to ven byl, ktorýž jo mě jako autora přivabil do rozgosa. Kto by se to tenca smyslil, kak se to dali uvija, mě jo prejedným muzikou uštěvání som drie před 17 letami cenil.

Ulrich pogodajo namakao jesno obkšušenje. Přidatne naskenjenja za njogo su te dne serskeje muziki živišnasčo 106 a 80 byli. Kak bogata jo se tenca serska muzika pokazała mjaze rokovem koncertom a noveju eksperimentalneju muziku. Žinca to jamu filio. Co myslím, zaběráš se s kompozitorickým stylem pogody?

Což tak cesto neslyšiš v kompozíciách Ulricha Pogode, to sú ľudové spíve. Ta muzika Pogode přeto ved prvajšného přísluchania se tak ľaško ako serska snáž neidentificírujo. Přitom je to obsoletné přašanie Pogoda jo serb. Dvímže pogled pokazujú subtilné serske barve a motive v jeho tvorbách. Napríklad ho na zachopenku jeho humoresky za klavír, violinu a cello.

za nami komponistami bužo pokazaš, lec máme něco, kenč má vystu perspektivu do příchoda. A to nejlepší na poli muziky je to, když se ta muzika dále pěstuje. A do toho smíra má muzika Ulricha Pogody dost dobré šance.

0: Ja, und hintjots hast aber schon nejlubsche Musiku, a jadens Bio kennst jo gradu oblubowane planasche pschisuchario, tojos Bio wird smogor jeskegom löna.
1: Ja, hallo, dobro žin, ja som tak nini nagloa, ja bydlim v Smogojovje, a ja živam ho v recnej šuli v Hožobusu, a ja žicim za cebje a teke za te Smogojske, ten Smogojski mlin. Co da, jo ja lubujom mejo vjas, a ten spiju teke, a s tym ja dopominam se na mejo žišetstvo.
2: Ja som ze Smogova, a som dopravuje za strženje, a som 8 let šel při toh mlina mimo. Jo, to je im stále na luk a to mi vynik spedova.
3: Ja musím grunniš, ja som s mým bratšom spíval celé živinje, my som videli, ke v Korie, naš nanteke byl v Korie, už je píš za 6 let a slyším rád také te srdské zpívy a já by se žicl v rádiu, až zase něco srdské zaspívali a to te smorovské muske by já slyšel ten zpív v smorovském lině.
0: Jo, zas mogorjeske a šuknuch pšija šelu tese, ak svíši ninto konstužinja svoj 605 advažaste jubilej grajome ninto muskece kor ze Smogojova.